0: Love Somebody Morgan Wallen v Rádiu Slovensko o 10 minút bude pol desiatej a nás teraz čaká Helenská republika.
1: Rádio Slovensko.
2: V Grécku vznikla nová politická strana, ktorá môže podľa analytikov zamiešať karty. Založili ju bývalý hovorca neonacistického zoskupenia Zlatý úsvit hneď potom, keď ho minulý týždeň prepustili z väzenia, kde si odpikával trest za riadenie zločineckej organizácie. A my sa priamo do Grécka spájame so Soňou Dorňákovou stamu. Soňa, dobré ráno. Kto je teda Ilias Kasidiaris a akú úlohu zohral v tzv. Období gréckej krízy?
3: Krásne ráno z Aten. Ilias Kasidiaris je známa tvář neonacistické strany Zlatý úsvit. Proslavil se neblaze svou agresivitou tím, že má vytetovaný hákový kříž na rameni a řadou slovních útoků na novináře, ale proslavil se také negativně fyzickým útokem na poslankyni komunistické strany Řecka v živém vysílání v televizi. Tehdy v roce 2012-2013, v období řecké krize, tato strana měla popularitu a byla v řeckém parlamentu tady až do roku 2018, ale v roce 2013 jeden z jejich členů zavraždil levicového rapera Fisase a soudy tuto stranu označili jako zločineckou organizaci a teprve v roce 2020 Ilias Kasidiaris společně s dalšími poslanci a členy této strany byli uvězněni.
0: A má strana šancu opět se dostat do gréckého parlamentu?
3: To je velká otázka, velká neznámá. Podle těch posledních neoficiálních průzkumů v nezávislých médiích má šanci tato strana dostat od svých voličů 5-7%. To znamená, že by se dostala do parlamentu, kde je hranice 3% voličských hlasů. To je otázka, co bude, protože v řecké společnosti se teďka zvyšují se problémy. Všechno je dražší, benzín, energetická chudoba, takže i podle těch průzkumů je vidět, že jen co vyhlásil Kasidiaris tuto stranu, tak se rozpoutala velká debata a že ten zájem například ze strany mladých začíná být velký.
0: A jaký má ještě tato nová aliancia Gréků ohlas v společnosti?
3: Tak co se týče starší generace, která si velmi dobře pamatuje, co se dělo tady v dobách řecké krize, kdy tato strana útočila na migranty, byla tedy xenofobní, tak se lidé se obávají, aby tady v Řecku tato strana neměla velkou moc, nebo aby se tady nezvýšil ten krajně pravicový neonacistický duch. V každém případě odborníci upozorní na to, že samotný Kasidiaris do roku 2033 nemůže být členem žádné strany, ale jak to vypadá podle jeho tvrzení, ta nová strana je vlastenecká a nacionální, ale že bude se pokoušet dostat do parlamentu prostřednictvím jiných zástupců, prostřednictvím tedy té nové strany, ve které zřejmě ani nebude účasten.
2: My to samozřejmě v Rádiu Slovensko budeme sledovat. Děkujeme za informace Soně Dorňákovej z Tamu do Grécka. Pekný deň.
1: Rádio Slovensko.

na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: 13 minút po 19. vám želáme príjemné počúvanie Rádia Slovensko. Zámok v severomoravskom Šumperku nepatrí medzi známe a navštevované pamiatky. V komnatách totiž na miesto historického nábytku nájdeme školské triedy. Tento rok však pre návštevníkov sprístupnili utajované veliteľské pracovisko v podzemí, odkiaľ bolo možné v prípade vojny riadiť prevádzku československých štátnych železníc. Zaujímavú expozíciu si pozrel redaktor Martin Karlík.
1: V 60. letech dostalo učiliště sídlící tehdy na Šumperském zámku velkou novou tělocvičnu. Ta ale nevznikla primárně kvůli učňům. Ředitel městské policie Šumperk a znalec místní vojenské historie Martin Pelnář.
2: Proto, aby ten kryt mohl vzniknout, musela být samozřejmě zahájena stavba. No a ta stavba toho krytu se právě zamaskovala tím, že nad ten kryt byla vystavena tady tahle ta tělocvična. Takže v případě výstavby, no v době výstavby, ty bagry se zakously o několik metrů hlouběji. No a právě díky této situaci teď vlastně můžeme být u našeho velitelského stanoviště.
3: Jsme vlastně úplně v centru města, takže tady by si býval někdo všiml, že se tady něco staví a nic nevzniklo.
2: Přesně tak, ta stavba samozřejmě musela být nějakým způsobem utajená, protože se jednalo o záložní velitelské stanoviště s nějakým režimem utajení.
3: To znamená, místní lidé vůbec netušili, pro ně to fakt byla jenom tělocvičná.
2: Co mám informace já, tak vždy se tady hovořilo nějakým způsobem o krytu civilní obrany. Takže takový ten všeobjímající obecný název, který v sobě skrýval mnohé a všechno, ale nic konkrétního. Takže o nějakém krytu se vědělo. Ale myslím, že povědomí to bylo, že to je kryt civilní obrany, kam se budou lidé schovávat v případě nějakého válečného konfliktu nebo nebezpečí.
3: A tohle učiliště, ta škola vlastně, co tady byla, tak to bylo učiliště československých drah.
2: Ano.
3: A ono ty dveře, kterými se tam přichází, tak ty tam byly normálně viditelné.
2: Ano, asi ano.
3: Ten, kdo šel si zacvičit z těch žáků, tak věděl, že tam teda něco bude.
2: To víte, co to ano, ale na druhou stranu, když se podíváte třeba na bytové objekty, na různé takové domy z toho období těch 60. let, tak tady tyhle ty dveře přetlakové se stavěli pravidelně. Já jsem tady svého času bydlel v takovém cihlovém domě bytovém na ulici Palackého a úplně stejné dveře a úplně stejné přetlakové jsme tam měli taky.
1: Krytu dnes uvidíte staré telefonní ústředny, diesel generátor pro nouzové zásobování energií, velké železniční mapy a taky modelovou železnici. Ta ale k původnímu vybavení úplně nepatří. Jde o práci bývalých učňů. Průvodkyně Ivana Doležalová.
4: Při těch prohlídkách se mi dokonce i hlásí, kteří bývalí členové toho kroužku. Ano, tady ty stromečky, ty jsem tady lepil já. Je to moc milé. Třeba jeden z těch členů toho modelářského kroužku se nám postaral o to, že nám to modelové kolejiště funguje a máme v provozu vláček, tak jsme rádi.
1: Prohlídky záložního velitelského stanoviště železnic v Šumperku zaštiťuje městské informační centrum.
5: Rádio Slovensko. Pozor, zákrutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine. Rádio Slovensko.

0: Zámok v severomoravskom Šumperku nepatrí medzi známe a navštevované pamiatky. V komnatách totiž na miesto historického nábytku nájdeme školské triedy. Tento rok však pre návštevníkov sprístupnili utajované veliteľské pracovisko v podzemí, odkiaľ bolo možné v prípade vojny riadiť prevádzku československých štátnych dráh. Zaujímavú expozíciu si pozrel redaktor Martin Karlík.
1: V 60. letech dostalo učilište sídlící tehdy na Šumperském zámku veľkou novou telocvičnu. Tá ale nevznikla primárne kvôli učňom. Ředitel městské policie Šumperk a znalec místní vojenské historie Martin Pelnář.
2: Proto, aby ten kryt mohl vzniknout, musela být samozřejmě zahájena stavba. No a ta stavba toho krytu se právě zamaskovala tím, že nad ten kryt byla vystavena tady tahle ta tělocvična. Takže v případě výstavby, no v době výstavby, ty bagry se zakously o několik metrů hlouběji. No a právě díky této situaci teď vlastně můžeme být u našeho velitelského stanoviště.
3: Jsme vlastně úplně v centru města, takže tady by si býval někdo všiml, že se tady něco staví a nic nevzniklo.
2: Přesně tak, ta stavba samozřejmě musela být nějakým způsobem utajená, protože se jednalo o záložní velitelské stanoviště s nějakým režimem utajení.
3: To znamená, místní lidé vůbec netušili, pro ně to fakt byla jenom tělocvička.
2: Co mám informace já, tak vždy se tady hovořilo nějakým způsobem o krytu civilní obrany. Takže takový ten všeobjímající obecný název, který v sobě skrýval mnohé a všechno, ale nic konkrétního. Takže o nějakém krytu se vědělo. Ale myslím, že povědomí to bylo, že to je kryt civilní obrany, kam se budou lidé schovávat v případě nějakého válečného konfliktu nebo nebezpečí.
3: A tohle učiliště, ta škola vlastně, co tady byla, tak to bylo učiliště československých drah.
2: Ano.
3: A ono ty dveře, kterými se tam přichází, tak ty tam byly normálně viditelné.
2: Ano, asi ano.
3: Ten, kdo šel si zacvičit z těch žáků, tak věděl, že tam teda něco bude.
2: To víte, co to ano, ale na druhou stranu, když se podíváte třeba na bytové objekty, na různé takové domy z toho období těch 60. let, tak tady tyhle ty dveře přetlakové se stavěly pravidelně. Já jsem tady svého času bydlel v takovém cihlovém domě bytovém na ulici Palackého a úplně stejné dveře a úplně stejné přetlakové jsme tam měli taky.
1: Krytu dnes uvidíte staré telefonní ústředny, diesel generátor pro nouzové zásobování energií, velké železniční mapy a taky modelovou železnici. Ta ale k původnímu vybavení úplně nepatří. Jde o práci bývalých učňů. Průvodkyně Ivana Doležalová.
4: Při těch prohlídkách se mi dokonce i hlásí, kteří bývalí členové toho kroužku. Ano, tady ty stromečky, ty jsem tady lepil já. Je to moc milé. Třeba jeden z těch členů toho modelářského kroužku se nám postaral o to, že nám to modelové kolejiště funguje a máme v provozu vláček, tak jsme rádi.
1: Prohlídky záložního velitelského stanoviště železnic v Šumperku zaštiťuje městské informační centrum.
5: Rádio Slovensko. Pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.